píska. Strcuje, že kdo chce, ten se dopíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Môj rytmus leta je Fan Rádio.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.

0: Oli a Saifu.
1: Počúvate Fanrádio, našim hosťom je Ben Kristoval. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím vás.
1: Ja som s tebou chcela jednu tému otvoriť a to ma zaujíma, že neviem, Saifa, či ty sleduješ Benovú...
3: Jiu-jitsu.
1: Či sleduješ Benovú sestru?
2: Yeah.
1: Benová sestra žije v
2: Kalifornii
1: a venuje sa stand-up komedii.
3: Wow.
1: Vidím iba také krátke úryvky aj z toho, čo dáva na Instagram a hovorila tam, skúsim to nejako preložiť do počúvateľnej slovenčiny, že my deti zo zmiešaných dvojíc, ako mixed race deti, že máme vlastne celoživotne, a to som si nikdy neuvedomila v detstve, taký ten problém, že každý sa chce ako keby podobať na svojich rodičov a vlastne vy sa na svoju mamu, videla som aj nejaký záber z mamou, že sa teda vôbec nepodobáte, mamina je taká blondinka. A vôbec si to nejako vizuálne nespojíš. A že to ti celé detstvo chýba, že tam nemáš s tou mamou ako keby tú vizuálnu spojitosť, lebo že všetci vyzeráme ako Lenny Kravitz. Ako tieto mix deti. A ty si to tiež v detstve tak vnímal, že je to...
2: Taký som mňal pocit, že nesem porovnej mamne. Taký.
1: Ale že nejak ti to, akože prekážalo ti to, alebo bral si to ako, tak takto to je, nemal si vlastne inú realitu.
2: To sú třeba veci, ktoré človek potom řeší na tých terapiích, kde vlastne zjišťuješ, proč niektoré veci děláš nejak a niektoré inak a tohleto. A samozrejme, když ten človek, ktorý má byť tobie nejblíž a to. Třeba kde môžu pocítiť, že som měl s tímhletím problém veľký, bylo, moje mamka má ešte syna, který má vlastně s jiným synem taťkou. A to je můj bráška, včera mu bylo 16 let. A je blondiatej. Blondiatej kluk. Podobá se na mamu. A tak, ale je to můj bráška. Ta mamka, když mu byly třeba 3 roky, tuším, 3-4, tam mi řekla, hej, vem brášku, na hřiště si s ním hrát, čo? A říkám, jasný, v pohodě, tak jsem ho vzal na Žofín, takový máme tam takový parčík někde v centru.
3: Já si myslel, že
2: unosta. Počkej. Počkej, normálně, co se to bylo absolutně šílený. On řekl, hej, brášku, mě se chce kakat. Říkám, tyjo, hele, to je docela daleko. To bylo, ty veřejné záchodky byly třeba asi 200 metrů. On říká, kakat, moc kakat.
1: Ty jsi mal koľko rokov vtedy, prepač?
2: Plus 20, takže 27 třeba asi takovýhle.
3: Ok, takže išli jste se prebalit a teraz lidi asi pravděpodobně
1: mysleli,
2: že... Počkej, no. Já reálně prostě říkal, hele, já prostě potřebuju strašně rychle kakat. Tak říkám, tyjo, nedá se nic dělat, tak jsem ho vzal jakoby do náručí a rozbehnul jsem se s ním jako za těma záchodkama. A všichni na ně řvali, hej Černoku, pust to dítě! A všichni si reálně mysleli, že ho unáším.
1: A jakoby, a to nevysvětlíš. Jakoby,
3: to je šialené.
2: Protože
3: je šialené.
2: Tam jsem byl jenom já. Aha. A blondětej malinký tříletej kluk a prostě pro lidi, jakoby, když běžím, tak prostě z dálky, prostě to je jenom jako náhodnej. Černý je občan, který prostě běží pryč.
3: Ako se to vyřešilo?
2: Já jsem to, mě sral do ruky v tu chvíli, protože jsem to nestihl, takže já jsem běžel, on do toho říkal, už dobrý, říkám, jak dobrý, a on, už dobrý, říkám, co, a teďka cítím to měkký, prostě říkám, do prčic, takže jsem se měl dojel do ruky, a do toho za mnou na mě řvou, ať pustím to dítě, říkám, víš co? Ne, bylo to strašný, byla to strašná situace, jakože to byl průser ze všech stran.
3: Wow,
2: takže jsem, ale došel jsem do těch záchodků, umyli jsme to, zvolal mamce, říkám, prostě vem si, ta už nemůžu, to je strašný. To je strašný. Jakože...
3: Ale to ti jinak muselo být z takého ľudského hľadiska, že lúto.
2: Já se teďka se směju, ale třeba aj ta paní terapeutka...
1: Mně je akože ťažko z tejto príhody.
2: Třeba paní terapeutka říká, že to, že se směju, když to vyprávím, znamená, že tam mám jakoby nějakou věc, kterou prostě jako řeším a která mě vlastně jako trápí a bolí.
3: Víš, lebo to je že toto je něco, čo my jednoducho nezažijeme.
1: Nie, to že nikdy,
3: že to je
1: neprenosná. Pani dôchodkyňa, pustite to dieťa.
3: Áno, že to je neprenosná skúsenosť.
1: No je to, je to drsné, ale teraz, keď napríklad o tom hovoríš verejne, má to nejaký ako vyšší level terapeutického pôsobenia na teba?
2: Neviem, ja spíš ako, tak nejak skúmam, jak to cítim, když to říkam.
1: Aha, ešte si to nehovoril nikde toto?
2: No, tak nepamatuju si, že jsem tohleto říkal. Ale tak, když se zeptali také na tohleto ohledně tý mamka, jak se cítím, tak mi připadalo, že to je.
1: Tak ďakujeme, že si nám túto príhodu povedal.
2: Ďakujem za sdílení, tak ja som Ben a rád vám řekl. Som...
3: Černochu, pusto dítě!
2: Tak, ďakujem vás, tak som
3: to
2: zopakoval.
3: To je povel.
1: To, že ale veď my máme toľko rasistických všelijakých návykov, keď deti strašíme tým, že ich vezme niekto tmavej pleti.
3: No jasné,
1: niekto, jasné. To je, no. Akože, ale keby ho ťa zobral a zobral ho kakať, OK. Ale to sú... To sú akože...
3: No neprenosná skúsenosť, to je presne. Ja mám dve deti, čo vyzerajú obe ako Hitlerom mokrý sen, vieš, že takto to malo vyzerať, vieš. Takže to je... Takže toto je inak veľmi fajn, že si sa podelilo to, lebo to si myslím, že treba, aby sa šírilo nejakým spôsobom ďalej.
2: Ja neviem,
3: ďalej,
2: si to nikomu pomôže tohleto.
3: No nie, ale pomôže to v zamyslení sa trochu na tým,
1: že... Čiže nie vždy sú veci tak, ako vyzerajú.
2: Presne, presne. Ja si myslím, že to je ako... Ok, posluchači, kdyby ste náhodou niekdy videli Černocha utíkať s malým dítětem, tak je to jeho brácha.
3: Môže to tak byť.
1: Ale nemusí to tak byť.
3: To znamená, že dávame vo Fanrádiu jemne návod na to, ako ukrást dítě.
2: Môžeme říct, že vlastne statisticky se môže dít, že sa to spíš ako by...
1: Že treba, ale netreba kričať hej Černochu.
2: Ne, hej občane.
1: Občane, hej. Alebo pane, alebo...
2: Pane, nebo pane, je to dieťa vaše?
1: Áno, je to dieťa vaše, alebo áno.
3: Áno, lebo to by bolo, keby som ja zobral takto dieťa, tak pane, je to, nikto by, hej ty bielý človek, je to tvoje dieťa?
2: Ja som ho vzal a bežal som fakt rýchle, takže otázka je, jestli to akoby by ten človek stíhal sa ako otočiť a bežal a říkal, jo, a jestli by som to bežal taky, pretože ja v tú chvíli sa otáčim, bežím s ním pryč a som únosil, třeba říkám tým, jo, je to moje dieťa, a ty úplne jenom, tak v poriadku. Když říkáte, že jo? Tak, ja som chcel vedieť, si dobrý, tak poď, tak bežte dál.
3: Utíkejte.
2: Poďte, dejte sa, čau.
1: Je to vlastne zapeklitá situácia, do ktorej si nás dostal.